a povídal, že konečně už chtěl by mít klid, aby nemusel se za volantem lít. A dispečer té noci byl starý voda, který je starší než sám čas, a povídá: hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatují, víš, hochu, já jezdil skoro se vším, mě už i sám popovický kozel na svém hřbetě nosil, a ty tu pláčeš nad jednou nepodařenou jízdou. Víš, to povídám ti já, řidič ten tvrdý chleba má, ví, co je motor, rotor, akumulátor, stator, kondenzátor, karburátor, kráčející exkavátor, rozdělovač, palec, kastle, park, válec, vedadlo, hever, zlomenina, žeber, kufr, fofr, koukej,

vyjde jen půl volantu hojivý šťovík. Musí mít v lékách více umělý dýchání, křičit na svý babičce v případě nouze, blíct automatiči a uhejpat, když jedou hasiči. Ví, co je auto.

jednou ochutnat vodu všech moří a nad pláží si postavit dům, tak jednou překonat svůj strach z neznámých míst. Tak jednou dotknout se ruky, co tvoří, a půlku světa předhodit dům a večer

třeba okusit, jak chutná sláva, a nezblbnout a dožít se let, a léty prokousat se k létu.

můžu zvolat ej chuchu. Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám

až zlezaví nože dozní výstřely děl. Klesne ke dnu ten škuner, co v boji

večerní terapie vodu. Lehnu si u břízek, vždycky to zabral. Vždycky až na dnešek někdo se loučí se svobodou a nahlas nadává, něco se nevzalo.

taky umíme, jak loďky skládat. Natáhnem struny ze zrzavejch lan. Můžete cestou nám na pozdrav mávat, pádlujem trsátkem do dávnejch rán. Na řece času a danajských darů přemůžem línej a šedivej proud v peřejích slibů.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

myslet na svůj stav. Když se nad ránem smích a slzy mísí, 72 s vnukem vysloupat na Triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

děti. V 87 poslat ženu do lékárny pro klavin, takovou si znal a tak si s to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat paměti s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

Miráže. Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí, stromy procitnou.

co bude pak, až svoji píseň nedokončím? Na kousku papíru tu zbude jen pár vět. Co bude pak, až ráno neotevřeš oči? Co bude pak a jaký je náš svět? Za co dát život a za co nikdy neumírat? Co po nás zůstane tu na světě? Co lepší je, zda pochybnost či víra? Proč žijeme na téhle planetě?

Jak klidně spát, když děti umírají hlady? A jak se smát, když na druhé míří zbraň? Proč já jsem já a proč jsme právě tady? Kdo nad osudy řekl, tak se staň. Tak ptáme se bez odpovědí, jako děti. Stvořil si člověk Boha, anebo Bůh svět? Je modlitba jen křik, co nikam nedoletí. A kdy budeme sami sobě rozumět?

A tak se ptáš a těžko někdo odpoví ti na všechna kdy a jak a proč. Zázrakem je, že ještě slunce svítí na ten náš velký vesmírný kolotoč. A tak se ptáme, ptáme po staletí a jen tak sčítáme si miliony let. A naše galaxie nekonečně mletí, tak takový je

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: No tak vidíš, už je ráno. Pozdrav a jdi, milý slído. Teď si myslím, že jsi řekl všechno, co jsi mi chtěl. Pořád stojíš před tou bránou, na co čekáš, milý slído. Mám tam dolů něco hodit.

pryč. Ten častoulek tichých kroků, vzpomínáš si, milý slído, jak jsme jednou někde našli křivý klíč. K tomu klíči

kterých jenom ty jsi mohl překročit náš práh. A pak najednou jsi měl naspět, kam jsi to odjel, milý slído, když jsem začal kazit všechno,

milý slído, vždyť jsi mě odkop jako obehraný míč. Teď se spohnul od té brány, odchází.

klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu, hup, hup, hup.

tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup.

magazin v této cizině, není Čech na mizině. Už vězňové v Boleslavi na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky po tom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně za 10

Lidi našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. Kapse pětku v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. I z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

hruška maslová a za ňou stojí dřevěný plot. Za plotem mešká rodina Bušová, povím vám o nich takový hlot. Raz jdu ze šichty a vidím Bušku,

zjavím, červený zlostiu, ulisně pravím, hledat je brýle, tuž to se bavím, tuž to jsem přišel, akorát vhod, au. Na poli mrtvá pod ovocnanem ležela buška, moja oběť. Všetci mysleli, že je s ňu amen, dokud mě začala na hubě mleť. Vyškantovala, priesli sem chory, když celý svět řeší územní spory. Mirovou cestu, no brali mě mory a ozval se mi v žaludku vřet. Au. Povídám, kdyby šlo enem o politiku, to by jsme spolu popili. Našli by jsme si drahu putiku a týdeň by jsme řešili. Jistě si ale popletla pojem, tu jde o hrušky a mám taky dojem, že to s

za našu stodolu hruškama slova a za ňu stojí železný plot. Ostnaté dráty, brana dubová a 4 toky hlídajú vchod.

Nad tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž. Nad tiše vchází černou bránou, na křídlech havranu jde blíž.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

hejstím. To denně se mi stává, když se domů navracím. Šich tak dole gelovej, bejvá jak zlej jsem. A za tu svinskou dřinu daj nám

za svou plavou vení život svůj bych dal. Dnes je to rok, co před knězem jsem tohle sliboval. Dnes poprvé můj malý syn spatří nový den a já jim nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi daj, 4 pence jen, a já jim nesu domů ty 4 pence jen. Náš novej pán Lord Williams nás nastoupit si dal, prej makat víc a bude líp, hned 8 pencí sliboval. Slibů se však člověk nenají, čas odvál planej sen, takže zase nesu domů ty 4 pence jen. 4 pence jen mi daj, 4 pence jen, takže zase nesu domů

městě, s čím pak počítat smíš? Ty jsi čekala deště a on přišel.

nějak zvlášť nehýří. Už brzy pastuškové zamíří do údolí.

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastní?

větrnými mlýny. Sedm vlků zabil jsem, s medvědem zápasil a teď nemám sil, mám jen hlad a chce se mi spát. Tvůj oheň plápolá od řeky to zebe, tma je dokola a nad námi nebe. A já místo vedle tebe mám, a já místo vedle tebe mám.

náručí, nikdo na mě nemůže. Zabalený do kůže, už se propadá. Někam hluboko zpátky, kde je tma. A kde to všechno začíná, tvůj oheň plápolá. Od řeky to zebe, tma je dokola. A nad námi nebe.

co skrývat, není na co čekat a není ani kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš, jak ti chybí, jak ti strašně chybí. I když nic nevidíš, tak to nevzdávej, cesta vede dál. I když to necítíš, srdce vedle ní pomalu protéká, ale ty ho držíš.

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Strkám peníze do pefin, protože bankám nevěřím. Sedávám takhle den co den.

zámek, smála se rozkvetlá slova, a v ní moc zatím není, a souboj začíná znova, nečekej, nečekej.

tvou hlavu v davu mezi tisíci, se slzou z rubínu na rtech. Žádný kontakt, žádná pomoc, ale možná

Ale tam bylo...

0: slunci nedosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

dají, škoda je tvých modrých očí, bez tebe se stejně točí. Staví, staví šibeničky, sbíraj dřevo na hraničky, sbíraj hlasy, sedaj k soudu,

jak bys mě miloval. Mít jenom vrásky pod očima a žádný jizvy po porodu, za to jizvy po nevěře, jak bys mě miloval. Když budu vlezlá jako zima,

Poten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, čepaní pomyl, bravkům dával žrat, děcka mu šel kolíbat. Robil všecko.

je. Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašit, a pak je hodna tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

baví, ještě to nevíš. Ještě jsem neřekl, že běhám za 12 vteřin stovku. Ještě jsem neřekl, že stavím ze syrek Eiffelovku. Ještě jsem neřekl, že umím být i jiný než nervózní. Ještě jsem neřekl spoustu věcí, co už nikdy nezazní. Ještě jsem nevyčíslil všechny svoje klady a teď už nemám kdy.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Vy stolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky, posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvav, zanechejte volejbolu, bít na poplach.

zalitý terén, provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem Nový jižní tah. Pomoc nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů, dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karvaníci míchaj cinklý karty, hrajou pokr v dálnici, lítaj miliardy. V nestřeženým okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník. Pomoc nám veliký Manitů, ode všech prašivých banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších 100 let. Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky traperstvo se hemží, na šerifův čeká pokyn vyzbrojeno Benji. Náhle spustí 200 trampů jako Bill Monroe, v naprosto vražedným tempu, jo, tady rovnou. Roll on, buddy.

se na závěr. Není zápas na tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle cest.

když vagony hřmí a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou.

0: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.
1: Slečno, počkejte prosím na chvilenku. Slečno, no co to máte za halenku? Slečno, vždyť máte vnady téměř venku. Slečno, vy nenosíte pod prsenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, sednem si spolu táhle v šenku. Slečno, dáme si třeba vína sklenku. Slečno, za odměnu mi na účtenku. Slečno, orazítkujte svoji rtěnku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, typnu si vás nejspíš na Němku. Slečno, jste extra formát na nástěnku. Slečno, vy máte ale krásnou fenku. Slečno, kvůli vám pustím k vodě lenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, koukněte na mou peněženku. Slečno, klidně vás pozvu na roštěnku. Slečno, ten stud nechte na dešti venku. Slečno, vždyť nenosíte dávno plenku. Slečno, takhle chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, vy máte v sobě divoženku. Slečno, pojďte se schovat pod pláštěnku. Slečno, jen držte pevně tu svou fenku. Slečno, slečno, máš pičák ostrý jako střenku. Slečno, s vámi chodit venku, to je nebezpečno. Slečno, to vypadá na neschopenku, na hodně dlouhou neschopenku, na vsteklinu i na žloutenku, na strašně dlouhou neschopenku, na částečný invalidní důchod, na částečný invalidní důchod, nebo snad na úplný invalidní důchod.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

nejde to nasadit, nic tam nevidím, visím na laně, o, je to tu těsný. Proč to nechce jít, se tam netref,

kousek sebou asfalt. A hvězdy se pohnuly. A hvězdy se pohnuly. Bliká a svítí nad cestou červená. Byl první, co z nebe spad. Byl první, co z nebe spad. Malý a křehký ten motýl byl sebevrat.

motýlí, výkřik a rána a buďte tu veselí. Jen jeden se otočil, jen jeden se otočil. Jak střepy pro štěstí, do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. Ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád.

kdo to tu nešetří, kdo to tu nešetří. Motýlí přání a slib a hvězdy padají.

Vilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu.

To má smělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška Kance.

pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Je německá říše mocnější než meč, Kyrilie, Kyrilia. Václave, buď tiše, modli se a kleč, Kyrilie, Kyrilia. Pokornou svou hlavu sehni k ramenům, Kyrilie, Kyrilia. Nevěř Boleslavu, bratru krutému, Kyrilie, Kyrilia. Sláva ti, vévodo náš, buď pozdraven ty, kdo v péči.

hodovali pily. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Německu

0: pozdraven ty, kdo v péči nás máš. Sláva ti, vévodo náš. Buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
2: Páni ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři, páni docenti, daktyloskopie,
3: psychologie,
2: patologie,
4: nemocí zhoubných,
3: nemocí zjevných,

0: zkrátka spravedlnosti.
1: Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník a z lochu svoje tejma auťákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
2: ten mele flákoty,

0: Já beru bony.
1: A já zas marky. Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
0: Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do vaříže.
2: Vybrat si svoji je tajemství.

Tady je světský kuplíř Pingl. A ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl. A skoro všichni mají kolem huby Svatozář.

hlásí jeho jméno a tribuny stávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou, pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekej.

čas, čas, který se nezastaví, jako dřív tu čekáš zas, kdy pojedou, pojedou, pojedou, pojedou.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

cestou z protivína do Těšína nacházíš, co tě těší znova. Nacházíš, co se tak rádo schová cestou do Těšínova. Cestou k Těšínovu, zády k protivínu, kde jsi vážil pro a proti každý.

Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě.

úhoři vytřeli se, tak zítra posed mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně nedej bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná.

namočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. To se jen zdá, že už není z čeho.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originál nosorožce, koupil jsem ho v hospodě.

jsem ti toho tlustokožce originál, nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech, co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originál medvěda, tuším značky Grizzly, už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli, tak tu sedím se sousedem s nosorožcem a jsme

nová rána, ze slunce je vidět jenom kousek, ve flašce od činzára, úhoři, úhoři třou se, všichni moji známí, spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, habaděj. Kdyby měl někdo z vás zájem, uděláme velikánský mejdan, projdeme tam a zpět rájem a svatý Petr bude náš strejda, protože všichni moji známí spí, spí, spí doma s manželkami, zůstali jsme sami.

a našel vody, vody, vody, vody, vody, havaděj. Potok mi řve někdo kémo, každý správný folkař nosí vousy, já umím jen písničky v émol a prsty jsem si až do masa zbrousil, protože

barva duhy, černá je barva, kterou mám teď nejraději. Jo, je to bída, je to bída, hledáme ostrov jménem Atlantida a nacházíme vody, vody, vody, vody, vody, vody, vody.

v řečišti stopy smaže bláto. Z mozku se tváře vypaří, potom si řekneme stále.

opět lásku. Pane Rembo, ve chvíli snění ještě doufáte v cikánění, ještě vás tláká slunko a pouště a bolestínům neodpouště.

sedíme v pokojích s prstama na spouštích. Kdo první vystřelí, kdo první padne, světla nás řezají, řezají do očí.

uvítat hosty a zamknout dveře. Na tváři úsměv, úsměv, co zebe.

Pěk je král a král je sluha. Panice chvástá, že další ženskou má. Jen malá Marie, ta často smutná bývá. Na hradě tančí, dole je tma.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch things.

pardál. Já měla tu zeštíhlej pas a vždycky květiny. A řekněte mi, prosím vás, kdo z vás je bez viny? A vozili mě v bouráku, až čas mi řekl halt. A už to nemám na háku, jo, život to je kvalt.

a první zakopnutí o ten pražec navíc, jak se zapovídal. A první hlasy ptáků v komínech skál, hlavičky na nádraží, kde pohledy si psal, závratě z viaduktů, kde mě

0: Stromy by tu nebyly,
1: kdyby tu nebyl pyl, nebylo by řek bez mraků
0: a měst bez lidí
1: a lidí bez běhů.

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce Bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Skáču z lodu na lod,

Všichni staří hrdinové už jsou v pánu. Sám jsi si tu zbyl. Co a kdy jsi komu proved, že bys všem nějak odpustil? Oči sklopené.

na okno až zaklepal svatý František. Na nic se ho nezeptám, jen rozleju tiše víno, ať má silu, když už tak hezky poprosím.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Tohle je vzkaz pro ty, co mě slyší. Co mě slyší zpívat, zpívat a hrát. O vteřině tiché a ještě tiší. V rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance. Jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubí s pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Vlét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popelář. A vlak nám odjíždí, z nás

0: večer. Lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam modlí i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivného, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm kosu. A vlak nám odjíždí.

0: lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchá, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

0: Bohunce.
1: V této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Vytlila si ze starého posedu ve středu a pár sedmi hlasů vzlétl z těch lesů.

co mi všechno neuteklo, zbytou pravdu nebo krásný klam, co ti asi dám. Opět procházím lesy a zvony zní ze vsi, kdo si zvolává dole děti k obědu. A já stále jdu. Těch pár tvých výkresů dál si ponesu, ať mě čas od času

nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, anebo bych lhal, co bych ti asi dal.

skrz protrpěný ráj a nebo klidné peklo. Poslední umírá, co mi všechno neuteklo. Mluvil bych pravdu, a nebo bych lhal, co bych ti asi dal.

Když nad Prokopským údolím se rozezní zvuk lokálky, tak já, ať už to nebolí, si v očích sužím korálky. Na nitku snů a dávnejch vin z nostalgie utkanou navazuj dětský splín a lásku, který chyběl stín. Klubko slanejch vzpomínek rozmotávám po duši, pod kabátem zabuší, rozhoří se ohýnek. Po dlažkách se šplhám výš, roky v kapse rozkládám, noc věší světla na refíš a já se v čase propadám.

byla z těch, co navždy jsou, noc proseděl jsem za domem a první raní dvanáctkou jsem na konečnou a pak zpět jel ubrečenej jak ten svět, co tušil stejně jako vy, že srdce chystá okovy.

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc vpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio a možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

a Jameson v Dublinu. Žlutý čilivníky a jarní vítr v Bray. Zlatý triangl a kalní vody Mekongu. Buddhistický chrám

tamhle je Orion. A když se podíváš trochu víc zpravo, uvidíš velký vůz. Když zavřeš oči, uvidíš Tokio. A možná taky Hongkong nebo Paříž. Tak to zkus.

kdo tě poprvé vysadil do větví stromu. Bylo to ve městě nebo v sadu vedle lomu. Vidíš to před jaří, jen kousek od domova.

kdy jsi poprvé zvládl cestu bez pomoci. Odřená kolena stála za ten pocit. Vidíš ten listopad pod nebem plným sněhu. První závratě, první

jestli sklopíš pohled dolů, až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, nebo jinam džbánek vína, smazat se mi to však nechce. Jak asi vychýlí

0: Sněžné.
1: Ahoj, blázne.
0: Zůstanu zas do oběda.
2: V této hodině hrajem na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Můj budík se vždycky přes noc o 5 minut předběhne, přesně o 5 minut dřív, pak ráno drnčí vedle mě. Jenže kdybych ho teď večer natáhl o 5 minut zpět, šel bych do postele opět později o 5 minut. Ať už večer nebo ráno, o 5 minut míň bych spal, 5 minut to není moc, no ale jak by to šlo dál? 12 dní hodinu dělá, 3 měsíce už je noc, o níž by mě ten můj budík připravil, a to je moc. Tak jsem ten ošidný stroj zbalil, v zastavárně tam si zvoň, v zájmu zachování zdraví mě teď budí telefon.

Ještě kopali jsme za tři rohy penaltu a kolena jsme měli odřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hrálo se tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hráli jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, to spadl na

Ony byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavu aj z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Někdo byl kvašťák, někdo šrojfa, někdo pospíchal. Dneska už na všechno jsou metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt po zemi. Protože když to někdo napral vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, to spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám nad hlavama lajka ve spupníku lítala. A svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít trenky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář v bráně řval. Jsem tu sám, krucinál. Offsidy nebyly, bo neměli jsme rozhočí. A když se srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když si fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám od hlavama lajka ve spupníku lítala.

že uvnitř jiný jste než zvenku. Dejte mi prosím šanci, Vladimíre, Franci. Pada, pada, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Vladimíre, váš pohled je tak, tak bezbraný. O, jistě, jistě, pardon. Aha, oči jsou z druhé strany. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, para. Tak jak se ve vás vyznát? Tak Vladimíre, dost těch fint. Vladimíre, na těle máte labirint. Pam, pam, pam, pam, para. Tak jak se ve vás vyznát? Tak Vladimíre, dost těch fint. Už vyzvěte mě k tanci, Vladimíre.

0: zavřete na mě sílu F. F. Nebojím se, mě nevylekal ten váš zjev. Vladimíre, už dosti, dosti bylo slov. Pam, pam, pam, pam, padam. Vláďo, chci leštit tvůj kov. Vláďo, chci leštit tvůj kov.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

0: Máňu s koženým kabátem, do rána jí svíčka dohoří.
1: Tak to vidíš, Máňo, přece jsme tě lízli.

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí, to hned bys nespočet. Torpéda v bocích leží, tak mírná na pohled. Stroje mají sílu bíků, hned plavbu změní v let. Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střet. Dnem i nocí po něm slídí posádka lodi hůd. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť. Na skalm křižníku Bismarck, ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

podponor něco rour. A pak stižníku Bismarck zbude jenom bor. Našel.

už hůd na dně spí. Celá marína strojí šanci bitevní, každá loď je na nohou po šest dlouhých dní a hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník archa, kdo zlomil ten klid, jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

0: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Tam, kde chléb není se v kamení, země má k nebesům blíže. A přitom spupně se nevypíná. Omí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná je Vysočina.
2: Nakrmí své něžné holoubky, když podzim zahoří listím, slátne mi v šípcích i řadinách.

0: skřivánek vyspívá, sopránem z nebeské výše, čtyřlístek ukrytý v jetelinách.
1: Procitnu, nebe jsem zaživa, předám se alespoň tiše, krásná a skromná je Vysočina.

0: Vysočiny.
1: Tam, kde chléb mění se v kamení, země má k nebesům blíže a přitom spukně se nevypíná. Umí své oči v prameni, čistý zrak pochopí, že krásná a skromná

Barman už začal zvedat židle, na lístku celý Gilgameš. Pálí mě žízy na chodidlech, bude to kartou nebo keš. Vycházím do opilé noci, je tolik jiných možností. U čapků zase válčí moci, někdy se hosté rozhostí. Tak nést se nechám bludným krokem, náhody mají prstoklad. Už zase koukám do tvých oken, ty ještě svítíš. A mně se nechce

nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty. K bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na puty, o to nestojím. Usmívavej svoboda mi totiž hrozně chybí,

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky v

Chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám.

ohromění, chvilkové soužení a přijde svítání. Jsme noční chlad a denní láva, co udělat?

od zimy do léta, plamen se proplétá ledovou nadějí. V sekundě splynutí

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and
1: touch me. Počítám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

41, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s opinou řve dál.

Tak to je křižník Bismarck, s ledopadským se střet, dnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skal křižníku Bismarck, ten musí dolů jít. Jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

6 dlouhých dní a hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck 7. dne skrýt. Byl to křižník archa, kdo zlomil ten klid, jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

jak někdy můžem najít všechno, co hledáme si. Hledáme podstatu a hledáme i zbytečnosti. Hledáme mesiáše, co se našich křížů zhostí. Hledáme život věčný, hledáme smrt bez bolesti. Hledáme bez úspěchu,

části pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Na zeď se promítají naše obrazy. Koukej, ten křivák je můj přítížin. Světlo mě zahřeje a pravda zamrazí. Lampu mi přines a ladin. Podivný siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je, ten křivák na zdi.

Plamínek petrolejky do tmy zabliká, divadlo stínu má svůj řád. Hlavní jsou všechny role, každá replika, a prsty chtějí pookřát. Podivní siluety na zdi pokoje, pavouci lezou z pavučin. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Jistota měkne jako cín. Sám sobě nevěřím a ptám se, kdo to je. Ten křivák na zdi je můj stín.

se ze svých hnízd a kolem vohní nad Sázavou přibývá nám prázdných míst. To jenom na mapách jsou ohrady a každá země svůj čáru mívá. Kluk toulavej má dávno jiný mapy, jiný cesty, jinak přečtený. Když noci telegraf

Tak pojďte kluci a holky blíž, ať je nás tu víc. Potasem, kdo bude dál, ten neuslyší nic z tý podivný historky o tomce a o jednom pánovi. Kdo nebude poslouchat do konce, ten se nic nedoví. Pro bohatouka to je kus zlatem kovaný, ostrý jazyk a ostrý nůž má v botě schovaný.

Sype si to takhle tonka ulicí a vrazí do chlápka, co má tak trochu pod čepicí a plave jak kocápka. Říká jí, pardon, madame, asi jsem do vás strop. Jestli se náhodou neznáme, tak já jsem nějaký bob. Chodili spolu až do rána Lipovou alejí a potom si bok začal stěžovat, mě nohy bolejí. Já je mám zase jak dřevěný, mu Tomka odpoví a rukou zaťuká lehounce na dřevo dubový. Pro boha Tomka, to je kus zlatem kovaný,

Pop ten byl z fleku střízlivej a kouká na nohu. A že to byl chlápek jízlivej, řek, já vám pomohu. Tonka ta se ani nehejbá a kouká jako šus. A jak se Bob k tý noze ohejbá, vytáhne ten svůj brus. Když viděl Bob ten hroznej kraj, vdal ruce nad hlavu. A stojí a je z toho celý štaj a Tonka má zábavu. A potom se najednou začne smát a tiše řekne jí, ráčej se, madame, podívat, kde pak to stojí.

a potom se tiše otočí a klidně odchází. Ruce má v kapsách a píská si a nic mu neschází. Tonkata se za ním požene a leží na zemi a vidí dvě nohy dřevěný v kanále vražený. Tahala nohy ze všech sil z té díry v kanále a přitom se celá spotila a mě

ale jenom jeden z nich tam dojel v tom mraze. Jede 5 hodin ráno letní neděle, rodinky s dětmi plné kufry, tváře veselé, a každý hned se táže, kdo pak dneska vede vlak. Načež z lampače se ozve, ano, je to tak.

kritiky. Mašina se hřeje, ale sperto ďast. I tehdy dojel Casey Růža na chlup včas. V hospodě na Vinglu jsme probírali u piva, že není možné dojet včas, když stroj se přehřívá, zvlášť když se parametry této trati srovnají s dostupnými časovými údaji.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Kde pak jsi byl, ty můj anděli, když mě tenkrát...
0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Někdy vás na poště zapomenou úředníci, osud lecos chystá, kolem vás sviští dál doporučení palíci na určená místa. A každý jsme jenom balík určený k expertům.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: bylo.
1: Šťastný dítě,
0: všichni svatý,
1: hlídají tě.
0: Koně budou,
1: tančit v zelí,
0: zlý myšlenky,

0: ptáku, zlatým hřebem,
1: zlatým hřebem přitloukla tu.
0: V šeru noci,
1: vše se halí,
0: tak už spinkej,
1: tak už

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Zaskočit nemůže mě nějaký problém, i kdyby velký byl tak jako golem. Já už jsem takovej, vždycky mě potěší.

Jak bych byl vědec, vše uměl, všudy byl a žádnej blbec. Žena mi tak praví, ty moudrá hlavo, ceny se zvedají, ač není zdrávo. Tak něco vymysli pro svoji rodinu, ráda bych v kuchyni bio zeleninu. Chvíli jen trvalo, než napadl mě nápad, koupil jsem zahradu, směr jího západ. A na tom políčku, že nejsem magora, ze země vytěžím pěknejch pár brambor. A taky kedluben, celere a dýni, pohromím tchána, okouzlím tchýni. Za každýho času

znamení, abych si do koše nazbíral kamení. Ještě k tomu pak naproti v tržnici bych koupil brambory a modrou skalici. Já. Hlava má napaje, to je mazec, ve chvíli stal se země zemědělec. Vždyť je to tak snadný, mám jasnou vizi, vyhloubím jamky, pak zahrnu hlízy. Všechno hned udělám, tak jak si řeknu, kdybych měl klobouk, před sebou smeknu. Každou tu jamku jsem označil šutrem a dneska už nedělám, odjíždím skútrem. Týden už jedem tam, velebím přírodu, těším se jak děcko na první úrodu. Skvělou mám náladu a nahoru frňák,

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

Seděl jsem za stolem a básně čet, rádio hrálo. V tom slyším ťukání na parapet, tak tiché, že se mi

cíni podal mi deštník a pláž a láhe vína. Jako bych někde už viděl tu tvář, byla to tvář, na kterou se nezapomíná. V průvanu zhasla mi svíčka, zvenku studený vítr vál. Na chodbě na dleždičkách za ním.

cítil jsem konopnou smyčku, jak mi svírá krk. Když se Záňa dřív vytáhl se do uličku,

na dlani zaschlou kapku krve mám a tma je v sále. Když přijdou lijáky, tak bolí ten šrám a ono podívej se z okna prší.

každý je fik, fik, fikce. Jenže takových rybek už měl ten chlápek prsty a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkčit dal a do vody je pustil, i s přáním

0: šipce, kam až jde realita a kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Živá voda v moři hudby.

koníčky moje, kdo pak vás napojí? Kravěnky moje,

kyselej. A kam jet, to nám bylo volný, každej už hrozně dospělej, i když to věkem bylo sporný.

zapomenou úředníci, osud leco schystá. Kolem vás sviští dál,

bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, bledá bílo u spinetu. Poslouchám tě se zájmem, ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady. Radostí se rozplynem,

Skončíme až zajtra u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen synka.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

chodila do školy all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jinak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě v ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A dívala se

žít. Kdo ti to mohl říct, vysvětlit, jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti, nenalézá se zdviž. Teď už to víš,

zklamaná. Všichni lidi pijou a pijou, nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek a nebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější.

Spor ovšem dosáhl roviny, kdy hrozil skončit všelijak. A snad by se jej chytili i noviny, kdyby nezasáhl tramvaják. Uzavřel zkrátka rozpravu a vyhodil je obaven, že prej starostí mají lidi bez tak nad hlavu, aby

tisíce myšlenek do sebe vpletených, vytrysklo na venek v duhových peřejích, pochodem kupředu.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Jaká zrada v nás, vždy ten vnitřní hlas vlastně dávno k nám náleží. Ještě ve dveřích trocha váhání, co teď opouští, co ji pohání. A už mizí břeh, jen ho nech tůdech, už ti pro lásku nepatří.

krásným úvěrem, vášní silnou, jak ďábel. Tím je možné jen její zkrásnění, vlastně vedlení sobě. Splácí dluh králům pod světí, snad se zasvětí, je však nebi blíž. K paní půlnoci tváře obrátí, všichni prokletí, když je svázaná.

káva a já musím ven. Hraní káva mi voní benzínem. Do lesa se autem vydám s celou rodinou, ať nás naše voné luhy v náruč přivinou. Naložím jen věci nezbytní, židle, stůl, nádobí nerozbitný, důzek, sový, modrý křeslo, nafukovací, jež se jistě v kempu dočká mocný chovací. Určitě se večer bude konat táborák, proto nesmím zapomenout na tranzistorák, neboť pivo nejlíp chutná v rytmu dechovky, ať ho piješ z flašky nebo třeba z plechovky. Na čundru, na čerstvým luftu roste apetit, proto nesmím zapomenout bednu konzerv vzít, šampaňský a kaviár a taky sardinky. Chlebíčky jsou totiž chloubou naší maminky. Ještě jednu velkou bombu pro pan Butanu, by nám bylo večer pěkně teplo ve stanu. Televizor přenosnej a pingpongovej stůl, kdo by tohle sebou neves. A sluky jenom půl, v neděli se u potoka auto bude mít, proto nesmím zapomenout autobalzám vzít. Ještě bednu vercajku a teď už můžem jet, my jsme trampy motor.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

stromy se odvážně dopředu sklání a čas se rozchází rozvážným krokem. Tma spolkla chodníky na černé stráně, jen světlo prosvítá v štěrbinách oken.

a měsíc odráží dvě tváře bledé jako dvě veliké

Vytřpití se do vločka sněhu. Semínko vesmíru dopadlé na zem. Co z toho může být? Sonet či román? Než vítr otočí neslyšně stránku a v ní si ustý

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

jeho synovi někdy nějak ublížilo. Zkusím to k rybníku, večerní terapie vodou, lehnu si u břízy.

stížnosti se valem kupí, prý zbyly jen postavy tupí, jeden lže a druhej krát, další je byrokrat. Povím vám k nevíře, to tu je, vždyť to čtenář toleruje.

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

hezkou řádku let, odrážíme tóny zpět. Já si přeju, ať mi Bůh tyhle chvíle nafotí.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

neklidný písně. Zbývá mi jehla a síť, snad postý vyspravím, co už jsem spravil, než mi řekneš, že můžu.

0: krátce po jedné hodině.
1: Čerstvý vítr plachet. Radio Folk.

co chtěl si mít. Věčná touha dojít, ještě víš. A co z toho vidíš, teď jen spíš. Modlitbu ti vlci začli víc.

vidíš v pokoji jdu. Marně jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvíl.

kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

se žen, které bijí muže důdkami po těle. Bojím se vyčiněné tygří kůže hned vedle postele.

očima vzadu. Bojím se cvičených dok, když pán je slepý. Bojím se dealerů drog i lidí, co jsou moc happy. Bojím se nebe, bojím se pekla.

Má jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, zapadní značky, a hlásil se ku mě, tak jako dřív. Zašli jsme spolu do čbánu dolu, na jednu kolu a na 14 pit. Že prý co říkám na všecky ty změny, no vyhlídnul jsem si šikovný smrk. Na šachtě pro mě robota není,

Pokryl jsem utratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plénu. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy Blažek a syn.

0: Šlapeři chystá i flám.
1: Bude to velká pivní steč, Joe Ventil in memoriam.
2: Živá voda v moři hudby. Radio

Někdy klesám louž, někdy stoupám výš, kdo je zatím vším, asi dobře víš. Předmět zkoumání právě teď bude, zda se červená úplně vším.

jen na doraz. Tak mě holka zvedni činím doznání, pěkně natvrdo, včera řekla jsi mi, ty můj páprdo. To se nedělá, to je na hraně, teď si připadám téměř bezbraně.

asi dobře víš, předmět zkoumání právě teď bude, zda se červenáš úplně všude, zda se červenáš.

0: krátce po druhé.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.